0: Ramazzotti z italskimi postrowami do serbskiej Łužicy. Je krótko po napu šestich.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Bywsza dyrektorka Budyskiego Serbskiego Gymnazja, Reza Šinová, je letuša laureatka Myta Zelerja. Kaž Sakske statne ministerstwo za kulturu a turizm čeraz dželi, dostanie Budyšanka z 50 eurami dotirowane myto za svoje pracowania na polu kupowania, przełożowania a publicystyki. Przeduszim hodnoči so taki wuznamny angażement za dale dawanie serbskie rzeczy, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjestrujim je Šinová sobu docpiła, zo je konferenca kultusowych ministrów serbsčinu jako runohodny maturitny przedmiet przypoznała. Myto Zelerja spošča Sakska kóžde dwie lecze za wusahowace wukony na polu přiswojenia, nałožowania každež posredkowania serbskej rzeczy. Myto přepodadža 9. septembra Kamjenskej Hanini cirkwi. Drježdžansko-mišnjanske biskopstwo chce smochčanske kubłanišćo svjatoho Bena hač do klětušeho kónca julija předać. Janek Wočer ma na drobnosće.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smochčicach předać jmenuje biskopstwo financne čeže. Kaj z Drježdžan dále říká, zawinuje kubłanišćo kóžde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno je hospodářce znesliwe dále vesć. Biskopstwo pyta tuž za novým nošarjam, kotrež dom ve najlepšim pádže jako kubłanišćo dále vidže. Kubłanišćo svjatoho Bena ve Smochčicach byli dźesatki dołho wážna miestnosć wěry, zetkawania a kubłania, rěkne biskop Heinrich Timmer Evers.
2: Biskopstwo Drježdžanach powuje zdobom dalše koncepty wužiwania areala. Wiacere sta serbskich a dalšich wěriwich je čera do podnia Českej Krupce putniske kemše svědčiło. Božum šu bazilice bolosćiweje Mačerje Božije svědčeše nimo českich, tež šest serbskich duchunich. Wone celebrant bie kapwan Pietom Rus. Nimo 48 młodostnich a 25 dorosćenich, gdyż bychu so pieši na putniske miestno podali, bychu se dalši serbscy putnicy z busom, autami a kolesami do Krupki na putniske kemše dojeli. Młodostni so juce zaso do Kroščic nauruča. Wot přichodnoho tydźenja je budyskim okresu mjenje linijowych busów po puču. Kaž zdźěli čera krajnoradny zarjad Budyšinje, wotpadnu hač do kónca leta jězby wjace hač 40 linijow w prózdninach a na kóncach tydźenju. Nimo zwisku mjez Drježdžanami a Pučnicu, kaž tež Kamjencom a Kinsbokom, su jacere zwiski do serbskich so potrichene. Mjez druhim Hodži Bačon, Kamjenc Krosčice Ralbice a Vojerece Ptačice Zabrot. Nadrobnie o tym informuje Wokres na swoich internetnych stronach. Wokres busowe linie Szmurnie zomuł przylubienu przyrażku 500 000 euro za zakowanie porodowej stacji Kamiński Koroni Sjato Jana Pfalcic. To bych opowiedzieć, że kotrosz namakacie też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Nas očakuje dženca svunčni džen, s tobom tež najhorcejši džen cilvého tydženja. Vostanje sucho, popodnju zmejme dre nekotrem ručele, žive slije prostupa dženca na 5,5 či do 8,5 stopňu nezabudšte tuž so dosť vody napič. Tež juce vostanje najprv raz přečelne, potom pak so od popodnja sem dešťuje, švěle nas potekim očakuje, tež večer su s blakami nevedra možne. Tež juce stupa žive slepo na 25 stopňu. Sobotu potom dále silniše nevedra, nedželu se vedro trochu zmiruje, žive slepo stupa potom na 30 stopňu.
4: Na pučach so ničo nehači dobru jezbu do dženznišeho rania kima. Mače za nas dalše informacije, to možeče rade na nas zazvonič 0591 7344 přes čet nas vizo tež docpeječe. No jasna, no chceče tež nudom najlubší dovolový obraz připojsnč. Tež kuli tež šče. Dobre ranje vam všetkým, kociš nas přes livestream slyšiče zvonka serbske Łužice potajkým.
1: Serbski rozwóz.
4: Nic, co my wam to zawidzimy.
0: Nie, słoń. Zajcie nas na sobą do dołu, z waszym fotem.
4: Wszystko po napuszczeście.

z mjesobosću. Spiwa Michaela Melcerowa bo złotym žitnišću, a tak złote žitnišćo scywa čera jace nebie mějuce blisko Tindorfa, to je wjeska tam podwu, a cínač gdyż do Berlina so poda, če tam je so žitnišćo paliło, a to na Hoborskej Poninie, 2,3 hektarów mějuce ze zbliskim lesom, wszystko to běše potrešene. No hej, a dere tež je, zo su kamarado jo tam nydom na miestnje byli, 2,7 kamaradoku a kamarado. Tam so vo vohen staraše, dobieše haše, čnitko maja vo bonice, tam wszystko pod kontrolu a vězo chci ja vúsledžić, čeho dla je so tam žitnišćo zapalivo. Potekim to je tež vulke hesvo na nas, prošu ničo nitko v tutej suchoče a horcoče vonmietač, tež nic také flups, nekajke zbytky cigaretu, tam vidíče, što môže so vukopač. Poladame tež na hučbu. Do druhé je vúsevanské hodine, mi je z 6:07. No haj, a svunco znova svita, štož vone tež činí, a dženca tež mocnie pali, hač na 6:30 stopniu živě slibro zalese. Suchaj doso, Lex Hendriksen spiewa. A von do miesta wabi Jadwiga Mark. Že o mne vidí, že dženca je nož viesové mjezvoča v 8 minčinu do pošestřich doktor Tasty zbýva. Vosu.

0: Kupanišćo Swjateho Bena w Smochčicach běli dźesatki dołho wažna městnosć wěry, zetkawanja a kupanja, rěkne biskop Heinrich Timmer-Evers.
1: Biskopstwo Drježdźanach powuje z dobom dalše koncepty wužiwanja areala. Wjacore sta serbskich a dalšich wěriwich je čera dopódnja w čestkej Krupce putniske gemše svědčiło. Božumšu bazilice bolosćiweje Mačerje Božije svědčeše nimo čestkich tež šest serbskich duchownich. Wone celebrant bě kapfan Pětom Rus. Nimo 48 młodostnich a 25 dorosćenich, kiž běchu so pěši na putniske městno podali, běchu se i dalši serbsce putnice z busom, autami a kolesami do Krupki na putniske gemše dojeli. Młodostni so juce zaso do Krosčic nauruča. Wot přichodnoho tydźenja je w budyskim okresu mienje liniowych busów po puču. Kaž zdźěli čera krajnoradny zarjad w Budyšinje, wotpadnu hač do kunca leta jezby wjace hač 40 linijow w prózdninach a na kuncach tydźenjach. Nimo zwisku mjez Drježdźanami a Połčnicu, kaž tež Kamjencom a Kinsbrokom, su wjacore zwiski do serbskich sow potrjechene. Mjez druhim Hodži Bačon, Kamjenc, Krosćice, Ralbice a Wojerecy, Ptačice, Zabrot. Nadrobnje o tym informuje okres na swoich internetowych stronach. Okres busowe linie Šmórnje zomu přilubjenu přirážku 510 euro za zakowanie porodowej stacje Kamjenskej koruny Svjatoho Jana Pvačić. To bychu powiesće, kotrož namakače tež na našej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Dźensa wostanje słuńczne, po południu sa potom niekotrym ročele przydruža, ma pak sucho wostać, a to przy horcych temperaturach 35-38 stopnie nas dźensa wočakuje. Jutro wostanje najprede raz przeczelnie, potom pak so od po południa sem švile przydruža, tyž nevedra nas wočakuje, a předovšem večer wočakuje nas tyž silniše nevedra. Wostanje tužno przy 35 stopniach. Od večer sobotu wostanje tyž, mamy tyž z nevedrami ličić, wostanje dale horco przy temperaturach wokół 30 stopniu.
3: A meteorologojo hišće przy dachu, tyž bo nevedra hune Katka reči, dobimy wieza tyž ze svičorom ličić, nad 100 kilometrami samo, tak spěšnje môže so vičor podać, po takim jeli nidzie nešto mače vonka, štož ma so přiviazać, predać, čo posúšať, že sve zarodze leží. Na pučas so ničo nestava, dobru jezbu do džencnišeho rania, tež autodrohy sú svobodné.
2: Serbský rozvoz.
3: Kiba, vy nešto mače, štož vy nechače jace mieč, to potom šedro ta stajče, to je pon 100% dvě keži dále. 4 minčiny po napu sedmiš je dobré ranie přeje Serbský rozvoz.

Nastanoš šetjes šwy z Božoni, sedam jedno dosedem mechje, dyš na Festival Metasolis myslíče kunc tydženja. Ve mi vočica tam při skale, no to sče juce od pjatka na pół šestřich vítaní, hač do sedmich napřikvat maja tam hižo prinje čítanja, spřijotované pod tým zaklinčí hudba, a dyš so tyž tam zaso na serbskich aktérov veselíče to můžeče na kůjžde pat, a to sobotu večo na podživečich to vústupja Brečnadarec Dvojnikaj, jako skupina Plejas, a potom tež Sketi, to je Katalina Vornarec z Snoje Vjeski, kýž potom tam na jevišču stej, potajkým serbske poskytky tež tam. Šest minčinu do sedemich je a štuje na Gran Canaria, so čuje kaž doma, vězo skupina Holaski.

0: Nedom je, napowosy mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Do baranie. Bywsza dyrektorka Budyskiego Serbskiego Gymnazja Reza Szynowa je letusza laureatka Myta Zelaria. Kaž Sakske statne ministerstvo za kulturu a turizm včera zdjeli, dostanje Budyšanka z 5000 eurami dotirowane myto za svoje pracowania na polu kubwania, przełożowania a publicystiki. Předovšim hodnočí so tak jej vúznamné angažemang za dále dávanie serbskej reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Miestru im je Šinová sobu docpiva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmet připoznala. Myto Zelaria spošťa Sakska kúždy dve leče za vúsahovace vúkony na polu přisvojenia, naložovania kajštež posredkovania serbskej reče. Myto přepodadža 9. septembra v Kamjenskej Haninej cirkvi. Drježdžansko-mišnjanske biskopstvo chce smorčanske kubwanišćo svjatoho Bena hač do kletušeho kunca julija předač. Janik Vůča má nadrobnosće.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smorčicach předač menuje biskupstvo financne čeže. Kaj z Drežďan dále říká, zavinuje kupvanišťo kužde leto deficit neže 700 000 euro. Tohle nie je možno, je hospodářce znesliwe dále vesť. Biskupstvo pýta tuž za novým nošarjam, kotrež dom ve najlepším páže jako kupvanišťo dále vidže. Kupanišćo svjatoho Bena ve Smorčicach by lit džesatki doło vážna miestnosć wěry, zetkavanja a kubanja, rekne biskop Heinrich Timmer-Evers.
2: Biskopstwo Drježdanach pruje z dobom dalše koncepty wužiwanja areala. Wiacere sta serbskich a dalších wěriwich je čera dopódnja w Čierskej Krupce putniske kemše svědčiło. Božom šu bazilice bolestčivije mačerje Božje svědčeše nimo českých tež šest serbskich duchovných. Vône celebrant by kapvan Pětr Mrus. Nimo 48 modostných a 25 dorostčených, kýž bychu se pěší na putnické místno podali, bychu se další serbsce putnice s busom, autami a kolesami do Krupky na putnické kemše dojeli. Modostní so juce zase do Kruščic navroča. Prenje marianske putnikovanje do Krupki z Cyva je za leto 16 a 10 v stavizniskih knihach zapisane. Hakle 40 let pozdišo bo putniska cirki natvarjena. Od přichodnoho tydženja je v budeskim okresu

0: Zwilginam.
1: Som jem, ja trebam nitko jenož svoho gema do huby zač a hižo s nikoci z vas na notejšara merza jabo znamenča vo času. Detlach cedža jenož peneze mieč, abo tak podobnje so potom praj a tež vodmovi haj gema, ale cel dokvadnje reka to gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Stara so vo peneze autoru a komponisto a nic negakich šelaku. Šice kocíš nekaký zjavný svidžim přihotuja moža vo formulárach v internete spivčky, spivač a Beno Bilk pak nám nitko povieda, za čo je to zcela treba.
2: Když bych ja prajm raz jako molo vašu dobu stú tapeciroval, bych potom z léčbu vám k vám napísal a hotovo. Když pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim vesnem svidženu pískava. Ale byam mi za to nichtu nešto dal? Na, vidíte. A tuž trebame gemu. A potom by mi ona za spieve, kotrož som ja skomponoval, fenky přepokazala. Ve pančicach kukove by nedano noc 10 sviečkov. Za to pači zariadoval CSB na gemu nimale 800 euro. Ve Radvoju vôtuje Možinský klub teledne za so barové festival. Elena Vaurikec stará sa vo penize kluba. A što vy gemie za tute cí dny pvačiče?
3: No hej, všarazne smo mo šon balatých 10 euro.
2: 10 euro, kotrež dobia sa přes pivo, kubalský abo zastupný penis nadživač. Tola gema ce jenož penize mieč, kdež je zariadovanie zjavné. Kdež sa na našim kvasu, abo na národninách, spieve Mirčina Veclicha abo Rolanda Kajzera pískaja, je to prima, ale komponistaj Veclich a Kajzer ničo z toho nimataj. Privátny svedžen, Hučbnik Frank Vesela to znaje. Von wele na takich podarkach piska. Tole w januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizował. Big party to by tedy we Šunowie.
4: Potom te prašeno jo, kawele kawa o tam raja, kajke title so piska ja, hač jo mes live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tiši na zoma skoro na 500 euro pomađe šišva.
2: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajm raz ve Sulšecach vjesny svežen a ve Bukecach korove koncert.
3: Přes to na gema portál, kiš vana maja, da bi jen to přizovič, ha te gmena se ta žala žela nešto vidjeć, kdež mo tam nešto přizovimo.
2: A tež kore, kotrež se hodone abo druhý koncert same zariaduja, drbja na gemu mislič. To su 100 abo 150 euro spiešne preč. Kiba so kur jeno štajke spive, spiva abo raje, kotrž komponist je dlehač 70 let nebo. Tož so tvorbe kole Augusta Gocora abo Mozarta přeco damotne. Za kompozície napřekvat Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanu potomnice ište tožto let od geme peneze. To sam sne plači tež za Kirluše nedželu na Kemšach. Jenož so zapvači tute peneze cirke paušalne zaušie vosade romadže. Jedne z wiele wosebitosťou gemy je tež náš Mezonarodny folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praje Peter Brezan, netreba domovina ničo plačiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
5: A tuto majene wosebite radovane, že ne dostanú junu v oblieto, je ne zariadovano gema svobodne. Za to pale one pača jen člonský pšinoš, knale to.
2: A dež nebe domovina člon CIOF byla?
5: Potom dobia o to ukáčeť, zo bojen zaujšte také na džejn 10 euro, jeli nic samo jace dobia na gemu zapačiť.
2: A što si nitko myslí, no to nebudeme em náš športový svedžem přizeviča hotovo. Na to so ja nebych spuščil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku abo druže ve internete vozivine, jen moderný skener gemy ve sekundách namaka. Kiba, so je plakát ve sábskej reči. Tu on technika hišče nespoznaje.
1: Beno Bilk je povedal vo plakátach za, abo vo popfatkách za gemu, kotruč maja za redovario. Za šitke zjavne svičenje pvačič. Džesač menšinou do vosemich, a nitko přinže ratatatata hučba nova dova ze skrytu čolejšic vykrytí.

0: Jednać mięczyną powoł sobieś miastem hiżoje.
1: Policja z G.
2: Štož serbskim domje, ki ba tu na pustovom namjesče dživa, je snano s čejovacu stejn v utoru po podnju v obkeč pov. Jedina postoletne bi z Hyundaijom od dvornišča na smer pustovom namjesto popuču a zubi, dokelž bi přes spiešnju kontrolu nad jezdživom. Prasne do parkovaco Seata sune so potom na tamne bok jezdnje a prasne potom išče do BMW-a. Potem, co šene dom dale ječ, ale daleko nepšinže, na Karla Marksovej začoža jeho kolesova s tym, co so koleso před ním stupi. Cilku na škoda 10-40 euro. Policistča i talčani jistnu duelnosť z časachu. Když se netko leču na horcich dňach k jezeri vulečiče, potom meče vaše koleso ve očome, brnješ je při zamkneče. Neznači se minuci noci od punžele na vutoru při Lenjanskim jezeru e-bike pokradneli, kotrož bije při poče při zamknene. 3600 euro tute pvači, vojeruska policija netko za ním sledži. A ve vutach při dvorništu bu nedželu cia 20-letne dla svojho kolesa nadpěhovane, Z ním by mienujúce voku dvorništa popuču a potom búvod neznatého na rúne túte koleso narečené. Jako muž jemu koleso nedom dač nohcuše, rožeše z ne jemu abo agresívne, tak zo jemu koleso to ladá. Túte miešu hodnotu 2300 euro.

0: Filomelos. Dirtam dejstwa Marmije Drozny.
1: Na hui, naš Filomelos je dženca zwierjencu.
2: Psst, nie buď tak ujce. Ja cim słyšał, zo może jen Jona zwierjata ladać.
1: Šipny lada naš Filomelos přez dalokovit, kotrše si sobu přinies. Von werči na kolesku, so by šo blíže widžal a...
2: Dědoko, ja vidžu jenož ještě šo. Rožojte.
1: Dokelž vidžiš flamingi, celé blízko, a te sú rožojte.
2: Če odlada to?
1: Dokelž zeživia so od algou a malých rakov, ve kotrš je červená barbizna. Baby flamingi sú spočatne šire, hakle počasu dostanú rožojtu barbu.
2: Od žranja? Rian mu barbu dostať? Tohle je si příroda, než to šikmo nevymyslíva. Snáč, já to tež raz pospytám. Pokud skružujte však, nikomu neškodí, he? A to by se mi lubilo.
1: A hižo, co náš Filomelos dále přes svůj dalokovit zvěrencu rozladuje.
2: Nuž to na tutajku frasu čině.
1: Na.
2: O, prosím, vodaj.
1: To je pelikán, ptak s dlouhým

0: Na podźěły Čechy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Bywsza dyrektorka Budyskiego Serbskiego Gymnazja, Rena Rizaszynowa, je letusza laureatka Myta Zielaria. Kaž Sakske statne ministerstwo za kulturu a turizm čeraz dželi, dostane Budyšanka z 5000 eurami dotirowane myto za swoje pracowania na polu kubwania, przełożowania a publicystiki. Předovšem hodnoči so tak jeje vůznamné angažemang za dále dávanie serbskeje reče, tak ministerka Barbara Klepšová. Mjez druhim je Šinová sobu docpěva, zo je konferenca kultusových ministrov serbštinu jako runohodný maturitný předmět připoznala. Myto Zielaria spošča Sakska každé dvě leče za vůsahovace vůkony na polu přisvojenia, naložovania každež posredkovania serbskeje reče. Myto přepodadža 9. septembra Kamjenskej Haninej cyrkwi. Drježdansko-mišnjanske biskopstvo chce smochčanske kubłanišćo Svjatoho Bena hač do klětušeho kunca julija předać. Janek Vůča ma nadrobnosće.
3: Za příčinu rozsuda areál ve Smochčicach předać jmenuje biskopstvo financne čeže. Kaj z Drježdan dále říká, zawinuje kubłanišćo kóžde leto deficit niže 700 000 euro. Tohle nie je možno je hospodářce znesliwe dále vesć. Biskopstvo pyta tuž za novým nošarjam, kotrež dom ve najlepšim pádže jako kubłanišćo dále vědže. Kubłanišćo Svjatoho Bena ve Smochčicach byli desatky dołho vážna miestnosć wěry, zetkavania a kubłania, rěkne biskop. Heinrich Timmer Evers.
2: Biskopstvo Drježdanach pruje z dobom dalsze koncepty wużywania areala. Wiacere sta serbskich a dalszych wieriwych je czera dopodnia w czeskiej Krupce putniske kemše svědčiło. Božu mšu, bazilice, bolostčivie mačerje Božie svědčeše nimo czeskich tež 6 serbskich duchonych. Wone celebrant bie kapwan Peter Mroz. Nimo 48 modostnych a 25 dorostčenych, kiž bychu so pieši na putniske miestne podali, bychu se dalši serbste putnice z busom, autami a kolesami do Krupki na putniske kemše dojeli. Modostni so juce zaso do Kruščic nauruča. Prynie marianske putnikovanie do Krupki z Cywa je za leto 16 a 10 stawi z niskich knihach zapisane. Hakle 40 let pozdišo bu putniska cyrki natvarina. Od přichodnoho tydženja je budeskim okresu menje linijowych busov po

0: Cujašo se we tom serskim doma, ale njamašo sersku drastvu. Mašo borsku drastvu, ale vam jo to snaž obuzno přece jano borske hejžiš. S noveju serskiju modu mašo šansu se raz na drugi part uznavaš, ako serbuka abo serb. Ve slipem su napirali novu modu, wenn na bujo skoro napředaj, na kuste žen vam taki nowe unikat, wenn naši zeri předstajome. Vici z Gönjošo vet Gregora Klima.
1: Za Andrejo Paulikovu z Radvore a Jotop šeškada zbytne płac mydro šiščom chyšiš, wenn jo z njogo stvariva bžescasne asesua za všetne žen jaden šal. Za Andreju jo ekologiske trajne myslenje krado važne.
2: Ja, systematisch jena ještě kupuju baumu, abo také hubjane pat, a tak sem také tu gledava na všave přírodne paty, a te možeš potom přece zase recyklovat, upcyklovat, a nové přešiš, a myslím až také zrodne možlivost, že tam také kombinácie musru kvetovaš.
1: Za ten šal jo přežívala tradicionálny mustara se zmíním sebe svět a čivo pěnc. S kombináciou s měkkým jersey dajo se ten lup, der je nosiš na zemných dňach ven grejo a jo leto lašky dosť za pet na zemský cas. Za Andrio pak jo to věci jako drastva, vena se žice až nicht ve slipenském regionie je nose a s tým pokažo sebe vědobně svoju serskou identitu.
0: Ja, ogledajše sebe šal wird Andreja Paulikowi na našom internetovem boku pod rbb-online.de/sorben wird přiduce je wautory jo šal napředajn ve Serskem kulturnem centrum je ve Slipem.

Kaž coša wiežeš, co by mogli doživiš na końcu tyženja w Dolnej Łužycy, pen zašaltujšo více teka zase Bramborske Serske Radio. Dajome vam šake dorady w našich kulturnych pokazkach. Rybakarski svěžin bude napríklad picňu, barkovach vetvoriu, rucnikary a umělce sobe tu w noce svěje dvere. A to donoštiny ošo, petakem kaž zmiošo casa lušt, pen svěšime se více zase až do toho ochvoš, čo se dere niži v chvotku, abo při jazorie.